Hezké sobotní dopoledne, vážení posluchači. Vám přeji Jiří Procházka přímo ze studia Rádia 4B na frekvenci 98,1 FM. Na této frekvenci můžete naše české vysílání poslouchat každou sobotu od 10. hodiny dopolední, tedy stejně jako dnes. A slovenské vysílání pak můžete poslouchat každý pátek od 18. hodiny večerní a také na frekvenci 98,1 FM. Tak přeji nerušený pohodový poslech.

Vážení posluchači, dnes je 1. srpna 2026 a začíná druhá polovina prázdnin, tedy v Česku. Je právě 10 hodin a 7,5 minuty a 1. srpen, tedy dnešní den, je 213. dnem roku. Do konce roku zbývá 152 dní. Ve Švýcarsku slaví Švýcarský národní den. No a svátek má dnes Oscar.

No a do České republiky, přes pár moří, přes pár kontinentů, posíláme pozdravení, posíláme přání hezkého letního dne a pojďme se podívat, jak vypadá počasí v České kotlině dnes 1. srpna 2026. Tak prvně teploty. Krušné hory mají 20 stupňů, Praha má 27, tam musím podotknout, tam prší. Kvilda na Šumavě má 18, Českomoravská Vysočina 23, Brno na Jižní Moravě 27 a Ostrava na Severní Moravě také 27. No a já jsem se díval před chvíli na mapu Evropy, střední Evropy a České republiky, takže přes Českou republiku od severu k jihu se táhne fronta deštivá, zamračená a v Krušných horách tam hřemí, tedy aspoň podle mapy, kterou jsem viděl. No a pojďme se podívat ještě, jaké bylo počasí 1. srpna v minulosti, tedy nejnižší a nejvyšší teploty měřené v pražském Klementinu. Nejnižší teplota byla v roce 1957 a sice plus 10,1 stupně Celsia. No a nejvyšší teplota byla v roce 1994 a sice plus 36 stupňů Celsia. No a když už si povídáme o srpnu, tak zde je pár srpnových pronostik. A ty říkají, že co červenec neuvaří, srpen nedopeče. A nebo co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče. Také se říká, že v srpnu již nelze slunci mnoho věřit. To víte, máme po svaté Aně, kde se říká, že svatá Anna chladna z rána, takže srpen už by měl být chladnější. Také se říká, že když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. No a nebo rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. No a když pálí srpen, bude pálit i víno. No a také tu poslední pranostiku, jak vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří. A já si vzpomínám, nebo myslím si, že svatého vavřince bude 10. srpna. Tak pojďme na písničku.

0: ikone angu.
1: No a další písnička, ta jde spolu s přáním. To přání je a patří všem těm z nás, kteří se necítí dobře, jsou v péči lékařů, prostě jsou nemocní, tak všem. Přejeme rychlé, brzké uzdravení a ta písnička je teď pro vás.

No a teď se půjdeme podívat, nebo pojďme se podívat, co se událo 1. srpna, tedy k dnešnímu dni, v zemích českých a ve světě v minulosti. Tak v Česku. V roce 1832 začala pravidelná doprava koně s přeškou na trase České Budějovice-Linec. 1914. V Českých Budějovicích byl po necelých 5 letech ukončen provoz první generace trolejbusové dopravy. V roce 1936 byl uveden do provozu první československý fototelegraf. V roce 1979 byla novelizovaná vyhláška Federálního ministerstva vnitra číslo 100/75 sbírky o pravidlech silničního provozu. Zavedla se totiž nejvyšší povolená rychlost vozidel 110 km za hodinu na dálnicích a 90 km na silnicích mimo obec. Do té doby bylo v roce 1936 byl uveden do provozu první československý fototelegraf. V roce 1979 byla novelizovaná vyhláška Federálního ministerstva vnitra číslo 100/75 sbírky o pravidlech silničního provozu. Zavedla se totiž nejvyšší povolená rychlost vozidel

zničila památnou Tchořovickou lípu. V roce 2005 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Český les. No a ve světě k dnešnímu dni v roce 1291 bylo uzavřením smlouvy o věčném spolku mezi Švicem, Uri a Unterwaldenem a vzniká Švýcarská konfederace, čili Švýcarsko bylo založeno, nebo ta konfederace byla založena v roce 1291 1. srpna. V roce 1894 vypukla první čínsko-japonská válka. V roce 1936 v Berlíně byly zahájeny 11. letní olympijské hry. V roce 1976 Niki Lauda havaroval na německém okruhu Nürburgring. V roce 2020 ve Spojených arabských emirátech byla spuštěna jaderná elektrárna Baráka, první jaderná elektrárna na území arabského světa. No a kdo se narodil 1. srpna? Tak v roce 1838 to byl František Alois Hora, básník a překladatel. V roce 1848 se narodil František Moch, dirigent a skladatel. V roce 1931 Kamil Hála, jazzový hudební skladatel, pianista, dirigent. No a v roce 1932 Ladislav Trojan, herec. A protože jsem řekl slovo nebo vyslovil jméno František Moch, pojďme si říct něco málo o tomto skladateli, dirigentovi a já nevím, co ještě, rozhodně to byla velmi význačná osobnost. A říká se v životopisu Františka Kmocha, že Kmochův otec, Krejčí, byl hráč na klarinet a hrál lidovou hudbu. Již jako dítě se František naučil hrát na housle a v 10 letech psal první drobné skladby. V roce 1868 studoval na pedagogické škole v Praze a roku 1869 nastoupil na místo učitele v Suchdolu. Kromě výuky hrál často v různých orchestrech, skládal hudbu a začal dirigovat. Roku 1873 byl odvolán z učitelského místa s odůvodněním, že zanedbával svoje učitelské povinnosti a místo toho vystupoval s hudebními soubory na plesech. Je však také možné, že šlo o politické rozhodnutí související s Kmochovou neskrývanou podporou Sokola. Kmoch byl totiž dirigentem kolínského sokolského dechového orchestru. Ten sehrál v roce 1873 významnou roli při zahajovacím ceremoniálu gymnastického festivalu v Praze, kdy návštěvníci oceňovali jak jeho interpretace lidových písní, tak i původní Kmochové skladby. V této době se oženil s Josefou Kahrslovou, dcerou dělníka z Kolína, a později spolu měli 5 dcer. Za dirigenta si Kmocha zvolila také kolínská městská kapela. Při ní Kmoch založil školu hudby, která získala státní uznání roku 1882. Ačkoliv dostávala řadu nabídek od jiných měst, aby se stal dirigentem jejich dechového orchestru, Kmoch je odmítal a zůstával věrný Kolínu. Se svým vynikajícím orchestrem hostoval ve Vídni, Budapešti, Krakově a podnikl dokonce tříměsíční turné po Rusku. Tak tolik velmi ve stručnosti o Františku Kmochovi a já si nemohu odpustit, já tady pro něj, nebo od něj, mám písničku, která je asi jeho taková nejznámější, nejtypičtější. Tady je.

tak to ani nemusím představovat tu písničku zpětně, všichni známe. No pojďme, já jsem přerušil to moje povídání o dějinách, které se váží k 1. srpnu. Pojďme dál. Ve světě se narodil 10 let před naším letopočtem, já teď nevím, jak by se to četlo, asi minus 10. Prostě je napsáno, že 10 let před naším letopočtem se narodil Claudius, římský císař. V roce 1936 se narodil Yves Saint Laurent, francouzský módní návrhář. V roce 1942 Giancarlo Giannini, italský herec. No a kdo nás opustil, tak v roce 1879 to byl Václav Babinský, loupežník. Já jsem si myslel, protože Václav Babinský je veden vlastně v historii, v české historii a ještě ke všemu k 1. srpnu. Václav Babinský je nejslavnější český loupežník, zloděj a vrah, který se stal lidovou legendou. Narodil se 20. srpna 1796 v Pokraticích u Litoměřic. No a kdo nás ještě opustil, tak v roce 1978 to byla Vlasta Jevořická, spisovatelka. Já se o ní zmíním za chvíli hned. A v roce 1983 nás opustil Ivan Luťanský, herec. No a ve světě v roce 1714 to byla Anna Stuartovna, anglická královna. V roce 1973 Walter Ulbricht, německý komunistický politik. A v roce 1997 Svjatoslav Richter, ruský klavirista.

0: Já jsem se před chvílí zmínil o Vlastě Javořické, spisovatelce. A zmínil jsem se, nebo řeknu vám, nebo přečtu vám pár slov o Vlastě Javořické, která se narodila ve Studené u Telče. A já se domnívám, že jedna z jejich vnuček nebo pravnuček chodila se mnou na gymnázium v Dačicích. Ale pojďme k Vlastě Javořické. Vlastním jménem Marie Barešová, provdaná ze Zulková, se narodila 25. března 1890 ve Studené u Telče a zemřela 1. srpna 1979 ve Velkém újezdu u Moravských Budějovic. Byla česká spisovatelka, byla autorka velkého počtu románů a povídek z venkova, jejichž osou jsou především milostné příběhy. Vlasta Javořická pocházela z lékařské rodiny. V 21 letech se provdala za Františka ze Zulku, účetního místní továrny na masné výrobky, a vychovávala 6 dětí, 5 vlastních a 1 přijatého sirotka po zemřelé příbuzné. Roku 1912 se s manželem přestěhovali do Tišnova, ale po neúspěšném manželově pokusu založit si zde vlastní podnik se v roce 1960 vrátila zpět do Studené a své rodiště již opouštěla jen výjimečně. Prvotinou Vlasty Javořické byla povídka Splněná tužba, která vyšla v roce 1915 v brněnských Ilustrovaných listech. Poté publikovala v celé řadě katolických kalendářů a regionálních periodik, později i v celostátních listech vydávaných Československou stranou lidovou v deníku Lidová demokracie, a brzy začala vydávat i knihy. Psala romány pro dospělé i pro mládež. Veršované pohádky, povídky i rozsáhlé vesnické kroniky a v období první republiky patřila k nejoblíbenějším autorům čtených na vesnici. Příjmení svého literárního pseudonymu si zvolila podle hory Javořice, ležící přibližně 5 kilometrů severovýchodně od rodné Studené. Křestní jméno Vlasta znamenalo práci pro vlast. Tak tolik krátce o Vlastě Javořické. Já vím, že Vlasta Javořická může být ve vzpomínkách jenom u těch dávno narozených. Ale přesto já si pamatuju, některé jejich knížky jsem četl. To byly prostě knížky, kterým se říkalo, že to je červená knihovna. A protože je to z hodně dávné minulosti, tak já si myslím, že k té Vlastě Javořické nebo k jejímu období patří něco taky z té minulosti, a to je, myslím, Oldřich Nový, který v tu dobu také exceloval nejen ve filmech. Tady je jedna písnička od něj.
1: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit, jen pro ten dnešní den snad pro úsměv vás.

bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten

0: oni ciemne to łzy.
1: Tak to byl Oldřich Nový. Jsme u svátku. Dnes, už jste slyšeli, 1. srpna má svátek Oskar. Gustav bude mít svátek zítra. 3. je Miluše, 4. v úterý Dominik, 5. je Kristián anebo Milivoj, 6. Oldřiška ve čtvrtek, Lada je v pátek a příští sobotu to bude Soběslav. Tak všem přejeme hezkou oslavu, hezký čas, dobrou náladu a s přáním je tady i písnička.

No a po svátcích jsme se ocitli také u narozenin, tak všem oslavencům, kteří slavili nebo budou slavit narozeniny v blízkých dnech, tak všem přejeme zdraví, štěstí, dlouhá léta a to samé přejeme Pavlovi Petrákovi, který bude mít narozeniny 6. srpna. A k Pavlovi, tak ještě jedno přání dodávám, aby měl vždy pevnou ruku. No a s přáním všeho nejlepšího jde i písnička.

No a jsme v československém klubu. Tak co je pro nás připraveno na 25 a Phil Street v Burbanku, tedy v československém klubu? Tak česká škola, slovenská škola, Klokánek. Česká škola se schází každý pátek v měsíci a Klokánek každý pátek před páteční večeří. No a slovenská škola bude mít příští schůzku 8. srpna, dále 22. srpna a 5. září. Pro informace o Klokánkovi a české škole volejte Mili Umlauf na telefonu 0437 720 682 a informace o slovenské škole vám podá Ivana Umara na mobilu 0498 130 271 a nebo navštivte webové stránky Československého klubu.

No, další události v československém klubu bude v neděli 16.8. nedělní oběd. Od 11 do 4 hodin odpoledne. Bude kuřena paprice a knedlík. A bude také výroční schůze Rádia 4EB. Slovenská část bude mít schůzi v 11.00 a česká ve 14.00. Hlavně objednejte si včas, kuřena paprice s knedlíkem, to je docela taková česká ňamka. Volejte na, pro objednávky volejte mobil 0497 344 377 anebo mailujte na cckv@csklubqld.org.au.

No, já vám, vážení posluchači, přidám k Milanu Chladilovi ještě jednu písničku, nová nahrávka, Fernando.

Já samozřejmě nezapomenu vám, vážení posluchači, sdělit, co bude příští pátek 7. srpna k večeři. Páteční večeře, vždycky oblíbené, polovka bude čočková, bude klasický hovězí guláš s knedlíkem, bude kuřecí řízek s bramborovým salátem, bude vepřový řízek s bramborovým salátem. A jenom poznámka, polévka je součástí každého jídla. Objednejte si ale včas, volejte mobil 0497 344 377 nebo mailujte na ccqzavináč csklubqld.org.au. A samozřejmě, přejeme dobrou chuť.

No a pro ty z nás, kteří se chystají do Evropy, do České republiky, tak tady jsou kurzy české koruny. Za australský dolar dostanete 14 korun 70 haléřů, za americký dolar dostanete 21 korun 5 haléřů, za anglickou libru 28 korun a 18 haléřů a za euro 24 korun 16 haléřů.

Vážení posluchači, naše dnešní české vysílání Rádia 4B na frekvenci 98,1 FM. 98,1 FM, opakuj, končí. Já jsem Jiří Procházka, děkuji vám za vaši společnost. Přeji vám hezký víkend, hezký čas. Příští vysílání bude v jazyce německém a nás si můžete opět poslechnout v sobotu, příští sobotu v 10 hodin dopoledne, slovenské vysílání. Potom můžete slyšet každý pátek od 18 hodin večerní na stejné frekvenci. Tak přeji ještě jednou všechno nejlepší, hezký čas.